se rozkrýva a tvoja senka čúti i plýva. Kosu ty mrzí istočný vetr,